Šesto miesto MP3-ce je veď za nama. Ella Langley z Be Her a nakon nové americké glasbené zviezde imamo njenog dosta iskusnijeg kolegu Bruna Marsa s I Just Might.